0: a zdobom tyž do cíčeho prostnického týdženia 20. Julia Jensenama je to tyž džen po vůlkým finálu světových mistrovstv kopajnce. Může još, ako sú čerali, kajšče rúne hýže svišeli, je španíska dobyva, tyž votový zaženca našim vúsevaniu punže, šta heva kýšče poľa nás, tak na vúsevanským pláne stí, to přeradí nám nedom Blanka Funcina, a ja poľa dú za vás ešte raz náš vopkadný systém. Našim koncu je tak daleko šitko poriadku, šitke púče sú svobodné, tyž vyskáč dotel žaden jestý, přijú vám všim tuž dobro a viestu jezbu do nového týdženia a viezo všim tým, kociš nitko runie, so do dola pakuja, šitko do auta pomazky namazač, tyž vám dobro jezbu.
1: NDR Sachska. Serbský rozvoz.

0: Czasach mężczyzną donna po 60 nudomie, czera nocy jest wurała wulka, finalna ra argentyńczynio, szako su zabulom honili, a to przeciwo Szpaniczanom, a może już szpanijskie susy potem też titul Svetowego Mistrza w Kopańcu wudobyli, ale też tak rec, już tak też serbske svetowe mistrzostwa susačera vuhali serbski superkap mjenujce dalše sportowe vústledky zmije za nas netko Jan Reho.
1: NDR Sachsen serbski rozvoz sport.
2: Prenie kopanske mustvo sportowe je jednotki Kruščice včera v Nebelčicach serbski superkap dobilo. Prenie raz niste so semifinale v Uravoj, a tež nic malo a vulke finale, dokež bi se jenojš trojka mesto kvarteta vobdželiva. Tak raješe kužde přečivo kuždemu. Zazbihovu partiju dobehu Kruščenja přečivo Nebelčanam C1. Ionel Statnik bi za hostičelov 1-0 celiv, Janej Bogušej poradži so v urunanje, a dvoje dalše rota za SJC Matej Džisvokej a Gabriele Zarodnikej. Po druhej rednja smidžahu zamoviči vokovo Roberta Lenarta hižo mytovanie dobečerju přijotovač a na dobečerske vopismo SJ Kruščice napisač. Kruščenjo so mjenujce přečivo Radvorčanam ze 4-1 přesadžichu. Prinje a druhe rota za SJC docpe Gabriel Zarodnik, na 1-2 skruči Klaudius Buša, C1 celý novopříklad Kruščanu Florian Zelnak a 4-1 Filip Šiman. Prinje raz steješe při pobočnej linii nový trener SJC Valdemar Adamovič. Ceču rudnia dobechu Radvorsce kopario přečivo Nebelčanským z 1-0. Rek R by Felix Bauch. V delných sušecach by so sobotu celenie jednatko převedlo, na kotrimž by so tež vjesny kopanský cilk z Piskec vobdželiu. Cilc z Piskečanov Kšeščan Bimak.
3: Muslo Piskečanske, muslo jole lica v nove konstelaciji so šizevili, a tež prinu runedom ju cicirali. Aj muslo so pos letach tež dosta dost podla boli. Šaka su sušečans naši pšečeljo, šinu kuž leto tež na Kopajncu, zvala nas do Piskec, a tak smo se te prajeli, aj on so tak Suše, zomo kopar z Piskec tež jo do Žušec finžeme, a jojo nalad v opravdu Jana vedro posve, a pšečeli mi taj kine event sobučin, što v opravdu te ne renčeš už muš. Kot sličeno meč.
2: V 8. finalu pak bi za Piskečanski cuk Kunz. Dobilo je mustvo z Vojerec, druhé místo obsadí zastupnictvo ze Skaskova a ceče vjesne kopanské mustvo z Rožanta. V obdělivo by se jena cice či cilkou, jeden méně hač loni. Úsledk testové kopanské hry od soboty, Drevnica Radvo 1-0.
0: Športové úsledky měješ za nás Jan Reho.

0: A netko z Polskie do Łužicy z typkom na pošę z Čechy.
1: Serbski rozvoz. Povieste. V studiu Blanka Funcina.
2: Dobranje. Niemski Centrum za astrofyziku DZA ma wotnitka doladovansku radu. Gajš DZA z Džili je prini předseda gremia zastuper Zvjerskog ministerstva za sledženje technologiju a svetništvo letarstvo Tomas Reiter. Verađe dale podla je nimo zastupniku Zvjerska svobodno ostata Sakske a vjacoroch navodnych sledženskih institucijo Niemskeje tež domovina. Ju zastupuje předseda Češno-Zvjerska David Statnik. Kajš z Džilin se dále reka, by je prvně posiđenje konstruktivne a tvorjachu tam smirodajne rozsude za přichod Nímsko centruma za astrofyziku. Noc desat svečko sobotu kloštre Marina Vjezda Pančicach kukuje je sobotu sta hostči vopitavo. Tež leca zaso su tam zestajili motive ze svečko, kotrež hodža so k jubilejam. Napšikvat vinovaše so jeden vobraz do 80. ročnice skutki vjezdnych spivarju, dalši peča 20. jubilej nemskoho biopečata. Hučpnje je večer du Helena a Jan v obrobilo, tež rivanska skupina Vužiska, podeče Vužičanska rapsodija, je vstupila kajš tež kuzvo. Do českoho Harachova poda so dženca 27 modostnoch 8. a 9. letnika. Tyženske prozninske levo srpskoho šulskoho tuorstva naveduje taj manželska Diana a Tomáš Šočic. Nimo pučovanju chceža so s profesionelni fotografiju ve přirođe zabirač. Runja riječnemu levu ve vodu Hendrichecach je zaredova s mnóstvom přizivinju jara spokojom. Od džencnišeho ponuvia státnu drohu S-130 ve Nuesi nad Spreju. Na niedže 5-30 metrach nastane nuve nadružny nasyp. Nimo toho rozširia kutnik a ponuvia dodžažany must z 1960 let. Projekt vači 124 000 €, kotre zapvači Sakska. Dalše 20 000 € převozme horniske předozače LMBV. Tvarske dživa Nuesi nad Spreju maja hač do 7. augusta trač droha je dospone zaurena. Koparski cirk športuje jednotky Krusčice je svojim jubilejnym pečac 40. lieče po zaužinju čera v Nibelčicach serbski Supercup dobil a titul v úspešne zakituval. V objere přečivo cirkom maje športovatúarstva Radvo a športuje jednotky Nibelčice Krusčenjo dobychu. Ralbičanscy Sokoljo so lieca vopčilili nesu, dokež by im čas po zazbyvom treningu, hač k turnieri Nibelčicach, překrutki. A to bych u naše pojistče, kotrež namakadže tež na našich stronach internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca skere pomročeno z blakami raz svoncovú ladame, možne sú tie švieľe. Při ve najvyšším páče 20 stopňach júce cíle podobne vietro trochu čoplišo z maximálne cia 20 stopňami.
0: Na púčach a na drohách je šitko ok, je Liza Mače v tutem páče informácie za nás. Potom nas rade zazvonče, budušin 7.30 je naše číslo. Kýba zapísať, čo nám pojezd naši app MDR Serbia.
1: Serbský rozvoz.

0: Cibil, ki nas je še, a kaj je škodni že priljubljene, prehači nam Felix, což netko moto dženstniš je bič ture.
1: Zadkula.
2: Hačkepi, čapka abo cylinder. Bunželu radvorju verči so na bičture radia Zadkule šitko vokvo tvojeho najrenšeho kvopuka. Od napošestčich môžete svoje mústvo přizeviť a od 18 hodín so potom dobu ľubie. Nezabúčte na předešnik a vyzotejš nic na dobu náladu.
1: Zadkula.
3: Nic zabúč.
4: Čenca večo.
5: Ach, Kala, čo máš ty čenca večo všetko, ne? Čenca je pundžela. To dáva vyzo jenojš.

0: Krčminčinou do Šestčiche.
1: Nábožné slovo.
0: Mađanca Milena Švejčic z Miłočic.
2: Drude, přeju se prosče mir. Nic, dokež by šit korune špatne było, ale dokež so by šidnym dniu pusto del koruna časne vodmiła. Rozmowy, poješče, terminy, mysle a miestom lidma wokomik, u kotrymž můžeš wopravdě raz krótka při sebi być. Mir zamne nerika, so šitko z mirom ste. Skryto ryka, so netrebam nastajnošči fungovač. So můžeš krótka předuchnuć, bez toho, so bych direktne zase do přichodného nadavka kvatač dobiała. A rune tajke wokomiki mi tyja. One dawaja mi ku skvodstavka a pomaja mi, živenie zase jasnišo widzieć. Znano mir na koncu zcyła tak nešpektakularne nie, kajž klinči. Ale je rune to, štož na zase sortiruje. V tajkech wokomikach potom bytnu, bo nie niedzie daleko preč, ale nam šim bliže, hat schon nemernem schidnem nju spoznavame.
0: Praje Milena Švejčic na doku a zamovitosti farskie vikarie Pančice Kuko.

A so nebochme do zimneje wody skočili, štož hučbu nastupa, mám tu nieštko hižo krotku přelatku, što vás hač dosed mich očakuje. Mestrujem spieva Michaela Melzerová. Derje, derje, jena zemi, jete šankerelcina podla. A tež Petru Lafloru, džancerano svišime. To su naše titule Hač, dosed mich.

0: Što iš lečo nima Levančekovega kerka, že vostanje husto cilja automatisce, vokomik stejo. Vojin a barba dopomina te na dol, na čopfe svunčne dny a na francusku provansu. Nije pak jenoš rjane fotove motiv. Hižo le česatke dol so Levanček jako hojenska rostlina zasadžuje. Vosebje potom, dež ma te čevo a voa prostora z kmere pšinč. Mnozo se tohodla za noc malo kvitče Levančika podla voža staja. Přijom na vojn, dosaha pak to hižo za mirnišu noc?
1: Efektivne, že by na kojiži pat jen sredk bo, kjež jen može kupič, dodave kapsulki, tam je ton voli nucka, a tun so potom v čele rozmnoži. Jen ti može se jen čaj navarič, ale tam vopsi ta možnost so šitke te sredki, kjež v tem voli nucka su, nitko přes ton čaj ne može so tak přiozač.
0: Tak praji mi čelka budeskije mieščanskije apoteki Silvia Jancina. Šetnje so je apotece z najmenša jedna osoba za Levančikom praša, zvečša zvisku z nemirnim sparom. Při tem konkuriruje Levančik mjestem z modijskimi spanskimi sredkami, kajš melatoninom.
1: To melatonin može pomač, ali když jen potom vezo te nazolnjenja ma, zo jen to nekako bere, a so ničo ne zmeni, po njeho to tom pravo sredk. Potom jen se tež napraša, če odla je ne može spač, no, da bi jen vele razmislovač vo temah dnja, abo vo šelakih vecah, ki še jo počežuja, bon bo jo upođujemo jen pospit s tem Levančikom spetava. Pola Levančika jo to potom bole, zo bo jen so zmeroval, a trošku dele prišel.
0: Levančik pak ne zasad že jenož při problémach spára. Eteriske voli môže tiež při nemierie abo přepínaných musklach podpírač. Štúšce Levančík sam plávač, miel pak na pravú družinu dživač.
1: Zdáva také zárodko, také špeciálne, tam jen môže také veci potom si tiež skázač a kúpiť, čo ešte že nieke v obi alebo v edika dostane, a to je potom dekoratívnejšia varianta.
0: Jeli normálne domiace Levančík pšekčite, netreba nedom na kompost. Sušené do malých pfatových mieškov bielniny pomáha vojn v kamorie přečivo malým džirkám, tyšotách a sukňách. Přetož odžeržuje mole.
1: No, kojže pat boja to vúspotovalo, jen tiež môže potom spotať, čo přečivo kontvorám pomáha, a to sa tiež písa.
0: Za to trebna je jenož malá hostka sušených kčeniu. Za to zo znežných rostlinkov vopravdite apotekarský Levančíku voli nastanie je viac hač malé kviečel trebne.
1: 120 kg kčenio jen trebe, zo by jen 1 kg toho volia užíval.
0: Torika, v malej 5 ml blešce Levančíkovoho volia, kotrož pfači apotece niečo 10 euro, sú vokúho 600 gramu kčenio trebných. Dež liečupčoky nad fiokotými kčenjemi zinča a krasna Levančíkova vojn po zaroču čenje, nie je to potekim jenož rostlina, kotrž přinese romantisku provoz atmosféru do zarodky, ale je tiež malý pomocník za čivo a dušu. Runie tak, kež je malý pomocník za čivo a dušu tutun titul skupiny Janka Hanka, netko byl na sedem. Podkulovom veľa lieb.

0: Ne da mi raz. To sa mi ešte nelúbi. Míra si tři kontakty trebova. A tia pola tebe bešte to dvaj.
1: To je tiež kytro češko, co hýbať se bude direkt na dobrotu cíliť.
2: Do zúčovania je to pola tebe ešte cíle hinak hinčovo tia.
1: Tebe sa vieza jednore reči, Beno. Zahaj ješ zúčovanie s prvným pasom. To bude ešte mierne leží.
0: Hej, to je češko. Tola runie tohodla však zvučujeme. Je po takým vážne, zo spytače, kaj som vám to rek. Všetco jenojš jeden kontakt. Búľ pšinže vod Bena k tebi, Miera.
1: Ja vím. Tyž búľ pšinže, jun runu smu tej do centrum mal pasujú. A ja jun direktne na rotacilu. Biesto, zo jun do toho přivozmu.
0: Haj, cele pravje. Vy to tola viesče.
2: To zrozumíč tyž nie češko, papa. One touch kupencu však znajme od profiu.
1: Ale přesadženie je češke. Bude by či vopravde derie na nohu pšinč.
2: Derie, tum pokiu zrozumiu. Ja so ište bule prúcuju.
0: Haj, dan nedam ište raz. Prima, tožno celé derie vupada. Hač na to, zo se zaso dvaj kontakta za svoje rota trebava teja.
1: Za to pak som trichiva.
0: Aj, to se. A verie, bys tým ty šo prave činiva. Ale my ju runie zvučujeme. A narok je, zo netko šo jenož s jednym kontaktom odbeži. Samo, když při tým búl raz prave netrichiš.
1: Haj, šak, haj. Ale čela to netko z nami tak intenzívne zvučuješ.
0: Dokéž mi přepomavu reaguječe, když přečunemu mústvu búl preč vozmieče.
1: Ty meníš, když dobíme od zakytovania do nadvieha zmeníč?
0: Haj, hovne to. Když sče potom ve povojce tamno mústva, žno sú voni šerúme začinili.
2: To trichy. Nám so lidmo jeden konto poradži.
0: No haj, a s tutým zvučovaniom môa sa to zmeníč. Nevočakujú sceva zove přichodže verie s prečinikami šo jenož s jedným kontaktom odbeží. Pravú one-touch kopancu však jenož najlepšie profiové mústva v obknieža, ale zvučovanie môa vám pomáč spíšný šo reagovač.
1: Dá nedom ište raz. A tún raz voproče jenož s jedným kontaktom. Šojne, tak bude přiliči.
2: Pas pšinje!
1: A dže nedom dále, runu smu do rotu!
0: Vujkotne, aj! Tak cu to vidžeč! Vupadažno tola kajš pola profio!

0: Mjörčin Wetzliche Dorsbüro, Astemirnitko, Napo, Sedmich.
1: Serbski Rozwus. Pojeszcze. Studio Blanka Funzela.
2: Niemskie Zentrum za Astrophysiku DZA ma wotnetka doladowansku radu. Gajš DZA zdzieli je prini předseda gremia zastupia zwiazkoho ministerstva za sleženje technologiju a svetnišćuje letarstvo Thomas Reiter. V radže dale podla je nimo zastupniku zwiazka Svobodnostata Sakskeje a viacoruch nauodnych sleženskich institucijo Niemskeje tež domovina. Ju zastupuje předseda Češno zwiazka David Stad. Kajš v zdjelence dale reka, bi prinje posedženje konstruktivne a tvorjahu tam smerodajne rozsude za přichod Nimsko centruma za astrofyziku. Noc dysa cvičku sobotu kloštre Marina vjezda pančicach kukove je sta hostči vopetavo. Tešlica su zestajili motive ze svečku, kotrež hoča so k jubilejam. Napšikvat vinovaše so jeden vobraz do 80. ročnice skutke vjezdnych spivarju, dalši peča 20. jubilej nemskeho biopečata. Hučpne je večer du Helena Ajanvo probiho. Svoj program pokazala je tež rivanska skupina Vužičanska rapsodija. Do Českého Harachova poda so dženca 27 modostnych 8-9 letnika. Dženske prozdninske livo srbsko-šulsko tovarstva naveduje taj manželska Diana Tomáš Šočic. Nimo pučovanju chcedža so s profesionelnej fotografiju přirođe zabirač. Runja riečnemu livu ve vodovych Hendrichecach je zariadoval s mnóstvom přizivinju jara spokojom. Od dženstnišeho ponovia státnu drohu esto a cice či venuje se nač preview. Na niečo peča 30 metrach nastane nové nadrožné nasyp, nimo toho rozširia kutnik a ponovia dodžažane most z 1960 let. Projekt płaci 124 tysiąc euro, które zapłaci Sakska. Dalsze 20 tysiąc euro przewozmy górniskie przedłużacze LMBV. Tworskie dzieło nuje się na czprywiu maja hacz do 7 augusta tracz. Droga je dospołnie zaurena. Koporski cyrk sportowej jednotki Kruszczycy je swoim jubilejnym pecza 40. lecze po założeniu Čera Nibelčicach serbski Supercup dobil a titul v úspešne zakituval. V obirie přečivo cilkom maj športovo tovarstva Radvo a športovej jednotky Nibelčice Kruščenjo dobychu. Ralbičanci Sokoljo so leca v občilili nisu, dokež by im čas po zazbyhujem treningu hač k turnieri v Nibelčicach překrutki. To bych u naše pojistče, kotrež namakače tež na našich stronach internetša a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: A dženca dreje letma, dy svonco uladame, vostane dre převažne, pomročeno, možne su tež z blakami nekotre švijele, maksimálne takle plus minus 20 stopňu. Jut se cele podobne vedro, ale trochu čoplišo z maksimálne cia 20 stopňami.
3: Šitko okej, šitko poriadku na pučach a na drohách. Viac tu na toto miestne nemám rec.
1: Serbský rozvoz.
3: Jeli pak mače vynám ešte rec, štož vopkat nastupa, potom rade tu zvolenče do štúdia, budeš in 7400 a popísače nám poviesť naši app MDR Serbia.

0: Při rozmowie pytnu, kak jara sobjanka z Čapanec za Židu a ich nabožinu hori. Vukadzišćo toho je, zo je vuboko viriva křesćanka, kotraž přeco dale pyta a so praša.
1: Sem spoznała, zo je Jezus Žid. A tu jsem 2019, či prvný raz ze smačeru byla v Izraelu, na sledách Jezusa v svetom kraji vobladala. A jako jsem ročo šišla, si myslela, to je reálny kraj, ale s Židami samo na sebi nesem veľa do kontakta prišla. Potom je dále šlo, zo je so 2021 přečeka voprašala, až nohcu z nej na dôvod do Izraela. A tam je so mi Jezus jako Žid zbližil. Naraz zrozumich, so tute písmiky inri, jac voznamenia hač si dotal myslach jako křesťanka a tak so podach na sliede židovského vúmožnika a započinach so zabirač z jeho svojbu, z vulkým bratrom Izraelom.
2: Što je Bianca Štapanec nazoniva vo židovské náboženie a kultúrie, votem sme včera tu što vusevali. Tole jo by jenož krotký vúriesk. A tež přečel židov Hans Eberhard Kaulfürst je svuchariam mnoho rozkvat. Napríklad židovské svedženie. Što to stejnetko, a to samo rozširiený formie, tež na našej internetovej stronie a tež na darmotnej app MNR Serbia, kajštíž ARD Audiotece, ARD Sound.

A ja reknu vam netko, što tak protočce stej. Krute termin, vizoprustnina, to je stanje punželu. Bičtura radija Zadkule a Zadkulario prosia dženca na dalšu staciju, a to do Radvorja. Hač kepi, čapka abo cilinder, dženca Radvorju verči so na Bičturje šitko vokuo vašeho najrenšeho kvobuka, tak je po teki motu džencnišeho dnia. Na pošestčih. Zetkaja sa mústva a s typkom šestčich leči potom tak rec prínim búl přes sak za čelne derimieče maja Radvorju tiež hižo šitko spšiotované. Tuž dženca šestčich start v Radvorju na po šestčich hižo za mústva. V Pieskecach môža sa vobydlerio dženca vo vútvarie spiešného interneta informovač, a to večo šestčich domie za športovcu v Pieskecach. S barbami z přírody môža sa dječi júce Serbským šulským muzeju v Stroži zabírač. Vod džesačich do popúdňacioch smie tam zabíru. A komuž so júce neholdži, tiež štvortk so samstnym času z barbu z přírody zabíraja. Pod hohým nebjom film ladač, to môže či júce na budyskym rože. Na kulisy lečného dživadva zmia znova vulku s činovinu natvarjenu. Júce pokazá so francúzska komédia Die progressiven Nostalgiker. V tutom filmie poda so porik spústatých let do dženznýšeho časa. So tak rec přes časové portálko boli, tak písaja. Česač menšinu dosyť mi je. Dobranie.

Što so znamenča zamnicene v osebinske je ledna minu, a to bi tedi jezdna šula. Da bi uspravljene tak priznač. To je podľa mi trochu dlje travo s tem nazvučovanjem. Ale jezdna šula, ta šako je tež v minjenih mesacach a letach za so večju diskusiju vuo menice, kak ma so pravje zvučovač, tež što to šitko pvači a tutem zvisku. Je tež planovana reforma za jezdnu šulu, a tuta přesvědčí Zakski jenož z Čela. To pokaza minuce aktuálne naprašovanie našeho MDR Sopraša, naprašníka, při kotrmž je 10-40 ľudí z Zakskie sobučinilo. A tu mám nekotre vôsledky a tiež nekotre menenia. Cio zo štyrioch voprašaných minuce vítaja jezdne hodiny v simulátorie miesto v vopravdžitém auče. V mnohých komentárach ľudia minuce písaja, hižo v NDR sú jednore jistne simulátory za jistženie alebo šaltovanie existovali, a to je so tedy tiež derie přiuzalo a derie fungovalo a väčšina je tu ištež za to teóriu vo hodine přichodže online poskyčič a nic vinovatostne jistných šulách a tak tiež zase koštilutovač. Porno tomu väčšina jezby napríklad se staršími miesto s vúčerimi odpokazuje. Všako nemôža v strašných situáciách opravde zapšimnúť, písaja v komentárach. To môža jenož jezbne vúčerio, kociž maja všako na svojim boku auče ešte přidatné pvunové alebo brozdženský pedál. Z tutej reformu jezbne šule maja košty za dovolnosť jasne sa znižiť. Aktuálne plačí však jezdná dovolnosť niečo 3400 do 4000 eur. Viac sa hač 8 z 10 voprašaných má zásadne za pravie. Když sa politika votostára, sa bude jezdná dovolnosť tuňša hač dotalie. Tak potekím nekotre vúsledky našeho reprezentatívneho barometra MDA meneniu. Šitke vúsledky naprašovania namakače pod www.mdafrag.de. A s tým je krotko dobil na 8.

0: MDR Sachska, Serbski Rosvos. Sport.
1: Zjanem Rehorjom.
2: Prinje koparske mústvo športoveje jednotky Kruščice je čera v Nebelčicach serbski Supercup dobyło. Prinje raz niste so semifinále i Vúrovoj a tež nic małe a wulke finále, dokež by sa jenojš trojka miesto kvarteta vobdželiła. Tak kraješe kužde přečivo kuždemu. Za zbyhovú partiju dobychu Kruščenia přečivo Nebelčanam C1. Ionel Statnik by za hostičelou 1-0 celiu, Janej Bogušej poradži so Vúrunanie a dvoje dalše rota za SJC Matej Džisvokej a Gabriele Zarodnikej. Po druhej rydnia smidžachu zamoviči vokoho Roberta Lenarta hižo mytovanie dobečerio přijotovač a na dobečerské opismo SJ Kruščice napisač. Kruščenio so mienujce přečivo Radvorčanam ze 4-1 přesadžichu. Prinje a druhe rota za SJC docpe Gabriel Zarodnik, na 1-2 skruči Klaudius Buša, C1 celý novopříklad Kruščanov Florian Zelnak a 4-1 Filip Šiman. Prinje raz steješe při pobočnej linii nový trener SJC Valdemar Adamovič. Cečo rudnia dobechu Radvorsce koparjo přečivo Nebelčanským z 1-0. Rek R by Felix Bauch. V delných Sulšecach by so sobotu celenie jednotku převedlo, na kotrimž by so tež vjesny koparski cilk z Pěskec vobdželiu. Cilc Pěskečanov Kšeščan Bemak.
3: Mu smo Pěskečanske mústvo jole leca v nové konstelaciji so přizevili a tež prvnú runedom ju cicirali. Aj mu smo v posledných letach tež dosa dosť podľa boli. Všaká sú Sulšečans naši přečelio, všinu kuž leto tež na Kopajncu, zvala nás do Pěskec. A tak sme sa tie prajili, aj on to tak Suše, zomo kopar z Pěskec tež odo. Do Žulšec činžeme, a jojo nalad v opoče Rjana, vedro posve, a spřečeli mi taj kine event sobu činž, v opoče ten rinčeš už muž. Kud sliče na meč?
2: V 8. finálu pak by za Pěskečanský cuk Gunz. Dobylo je mústvo z Vojerec, druhé místno obsadží zastupnictvo ze Skaskova a ceče vjesne koparské mústvo z Rožanta. V obdělivo by se jena cíce či cukou, jeden menie hač loni. Úsledk testovej koparskej hry od soboty, Drevnica Radvor 1-0.
1: Športové úsledky prezentovaše nám Jan Reho. Česač menšinou, do napo 8. je 7.20. Dobaranie.

0: Zadkula.
1: Hačkepi, čapka abo cylinder. Bunželu radvorju verči so na bičtúri radia Zadkule šitko okolo tvojeho najrenšeho kvopuka. Od napošesčich môžete svoje mústvo přizeviť a od 18 hodín so potom dobu ľubie. Nezabúčte na předešnik a vyzotiš nic na dobrú náladu.
0: Zadkula.
2: Nic zabúč.
3: Čenca večo.

0: a spravili netko k vúžijským poviesčam, pretože netko s dubkom na pôvosmich.
1: Serbský rozvoz. Poviesče. V studiu Blanka Funcina.
2: Niemskie Centrum za Astrofyziku DZA ma wotnitka do Ladovansku radu. Kaž DZA z Džili je prinni předseda gremia, zastupia Zverskoho ministerstva za sledženie technologiju a svetnišću letarstvo Thomas Reiter. Verádže dále podľa je nimo zastupniku Zjazka Svobodného štáta Sakskeje a viacoch navodných sledženských institúcií Niemskeje tež domovina. Ju zastupuje předseda Češno Zjazka David Statnik. Kajž v Zdžilince dále reka by prinje posedženje konstruktívne a tvorajú tam smirodajne rozsude za přichod Niemskeho centruma za astrofyziku. Noc 10 svečku sobotu Kloše Marina Vězda Pančicach Kukove je sta hostči vopetavo. Tež leca sú zestajili motivy ze svečku, kotrež hoďa so k jubileam. Napríklad venuaše so jeden vopras do 80. ročnice skutky vězdnych spivarju, další 25. jubilei nemského biopečata. Hudbne je večer du Helena a Jan vo prúbiho. Svoj program pokazala je tež rivanská skupina Vúžičanská rapsodia. Do Českého Harachova poda so dženca 27 modostných 8 a 9 letníka. Dženské prusnínske livo Srbsko-šulsko tuarstva naveduje taj manželská Diana a Tomáš Šočic. Nimo pučovaniu chceďa so s profesionálnej fotografiou přírode zabírač. Runia riečnemu livu v vodových Hendrichecach je zariadoval s množstvom přizeveniu jara spokojom. Vod dženznišeho ponúvia státnu drohu esto a cicci v Nuisi nad Špreviu. Na niedže 5-cicci metrach nastanenú nadružný nasup. Nimo toho rozširia kutnik a ponúvia dodžaržaný most z 1960 let. Projekt váči 124 000 €, kotrež sa váči Sakska. Dalšie 20 000 € převozme húniske předozače LMBV. Tvarske dživa Nuisi nad Špreviu maja hač do 7. augusta trač, droha je dospunie zaurina. Koparski cirk športuje jednotky Krusčice, je svojim jubilejnym 45. lieče po založeniu čara Nebelčicach serbský superkap dobil a titul úspešne zakytoval. V obirie přečivo cirkom maj športovatúrstva Radvo a športuje jednotky Nebelčice Krusčenio dobychu. Rajbičanci Sokoljo so leca v občilili nesu, dokež by im čas po zazbiehovom treningu hač k turnieri Nebelčicach prekrutki. A to bych u naše bojesče, kotrež namakače tež na našich stranách internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Hej dženca, dre lietma de svunco vúľadame jenež dys a dys a s blakami. Možne sú tiež švíle pri niedže 20 stopniach, júce celé podobné vietro, ale trochu čoplišo s maximálne 20 stopnimi.
0: Tuž to je los na pučach a na druhách převážne pak na Ačivič smier Berlín. Našim kuncu je tak daleko. Všetko poriadku.
1: Serbský rozvoz.

0: nábožné slovo.
1: Mačenca Milena Švedžic z Miłočic.
2: Trude, přeju se prosće mir. Nic, dokiž by šit korunje špatne było, ale dokiž so v šednem dniu husto del koruna časne vodmiła. Rozmowy, poješće, terminy, mysle a mjestom lidma wokomik, v kotrimž můžeš opravdje raz krótka při sebi być. Mir za mne nerika, so šitko z mirom ste. Skrýt to ryka, so netrebam nastajnosti fungovat. So môže skrutka předuchnúť, bez toho, so bych direktne zase do příchodného nadavka kvatač dobiala. A rune tajke vokomiky mi tyja. One dávaja mi kus kvotstavka a pomája mi, živenie zase jasnýšo vidieť. Snadno mir na koncu zcela tak nešpektakulárne nie je kaž klinči. Ale je rune to, štož na zase sortiruje. V tajkých vokomikách potom bytnú, bodne je niedže daleko preč. Ale nam všem blíže, hač šu nemirným šitným dňu spoznávame.
1: Nábožné svoje knéma, dženca na doku a zamovitosti farskie vikárie Milena Švedžic.

0: Polícia z G.
1: Hej, a polícia varnuje vos pět a nemôže s tým dočínč. Rentnorský porík skončiny voko kamienca je si do pasli zalies po šokovým telefonáče přisadžištaj 5,000 to 10,000 eur. Neznači bychu ju zazvonili a jim rekli, zo je syn Češke nezbožo zavinuval a zo nebe treba dojastva miloj 5,000 to 10,000 eur kaucie zapvačič. Rentnori dole výriachu a přepodaštej přidúriach neznáte mu túto vysokú sumu penes. Polícia náležne o to prosil takým kriminálnym neverič, što je tým páže telefon zbyne mil juntež na blaku zase použiť a políciu informovať. V jenom páže, što je nastupa kriminalitu, neznači spytachu so v bivej vode. To je no bydlenia, viac se svojbného domu vamač, ale to so neporadži. V hinašim páže však, so to zešlachči, neznači spytachu so do jednoho dvusvojbného domu dostač, pokradnuchu z neho laptop a peneze škoda cirkone 2,500 eur. A tež ve slepom bych upaduši popuču sobotu večer vamachu so do jedno svojbného domu a pokradnechu z neho peneze, 2 laptopy, 1 tablet, cirku na škoda 40 eur.

0: 같이.
1: Nedá mi ešte raz. To sa mi ešte nelúbi. Míra, si tři kontakty trebova. A tia poľa tebe bešte to dvaj.
2: To je tiež kytro češko, co hýbace bú direkt na dobrotu cíliť.
3: Do zúčovania je to poľa tebe ešte cíli hina klinčovo tia.
2: Tebe sa vie za jedno reči, Beno. Zahajíš zúčovanie s prvným pasom. To búl ešte mierne leží.
1: Haj, to je češko. Tola runie tohodla však zvučujeme. Je po takým vážne, zo spytače, kaj som vám to rek. Všetco je nojš jeden kontakt. Búľ pšinže vod Bena k tebi, Miera.
2: Ja vím. Tyž búľ pšinže, jún runu smu ty do centruma pasujú. A ja jún direktne na rotacilu. Bies to, zo jún do toho přivozmu.
1: Haj, cíle pravje. Vy to tola vieste.
3: To zrozumíč tiež nie češko, papa. One touch kupencu však znajme od profiu.
2: Ale přesadženie je češke. Bude by či vopravde derie na nohu přinč.
3: Derie, tum pokiu zrozumiu. Ja so ište bule prúcuju.
1: Haj, dan nedám ište raz. Prima, tožno celé derie vupada. Hač na to, zo se zaso dvaj kontakta za svoje rota trebava teja.
2: Za to pak som trichiva.
1: Aj to se. A veri, bystym ty šo prave činiva. Ale my jo runie zvučujeme. A nadok je, zo netko šo jenož s jednym kontaktom odbeži. Samo, když při tým búl raz prave netrichiš.
2: Haj, šak, haj. Ale čela to netko z nami tak intenzívne zvučuješ.
1: Dokéž mi přepomavu reaguječe, když přečunemu mústvu búl preč vozmieče.
2: Ty meniš, když dobíme od zakytovania do nadpieha zmenič?
1: Haj, hrúne to. Když sče potom ve povojce tamno mústva, žno sú voni šerúme začinili.
3: To trichy. Nám so lidmo jeden konto poradži.
1: No haj. A s tutým zvučovaniom môže sa to zmeniť. Nevočakujú z cova zove přichodže verie s prečinníkami, šo jenož s jedným kontaktom odbeží. Pravú vontačko, pancu, však jenož najlepšie profiové mústva v obknieža, ale zvučovanie môže vám pomáč spíšnišo reagovať.
2: Dá nedom ešte raz. A tún raz v oproti jenož s jedným kontaktom. Šojne, tak bú pšiliči.
3: Pas pšinže!
2: A dže nedom dále, runus mu do rotu!
1: Vujkotne, aj! Tak cú to vidžeč. Vupadažno tola kajš pola profio.

0: Na podziwie ciche.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Blanka Funcina.
2: Niemskie Zentrum za Astrofyziku DZA ma wotnetka doladowansku radu. Kajž DZA z Džili je prini předseda gremia, zastupia Zvierského ministerstva za sledženje technologiju a svetnišću letarstvo Thomas Reiter. Verađe dále podľa je nimo zastupniku Zvierská svobodna stata Sakskeje a viacoroch navodných sledženských institúcií Niemskeje tež domovina. Ju zastupuje předseda Češno Zvierská David Statnik. Kajž ve zdjelence dále reka, by je prinje posvědženje konstruktivne a tvorjachu tam smirodajne rozsude za přichod Niemsko Centruma za astrofyziku. Noc tisat svečko sobotu kloštre Marina Vjezda pančicach kukuje, je sobotu sta host čivo pitao. Tež leca su zestajili motive ze svečko, kotrež hoča so k jubileam. Napřikvad vinovaše so jedin v obraz 180. ročnice skutki vjezdnych spivarju, dalši peča 20. jubileji nimskoho biopečata. Hučbne je večer du Helena a Jan v obrubiuo. Svoj program pokazava je tež rivanska skupina Vužičanska rapsodija. Do českého Harachova poda so dženca 27 modostnych 8. a 9. letnika. Tydženske prusninske livo serbsko-šulsko tovarstva navieduje taj manželska i Diana a Tomáš Šočic. Nimo pučovanju chceža so s profesionelnej fotografiju přirodže zabirač. Runja riečnemu livu ve vodu v Hendrichecach je zariadoval s mnóstvom přizeveniu jara spokojom. Od džensnišeho ponuvia státnu drohu S-137 Noise nad Spreviu. Na nieže peča cici metrach nastane nový nádrožný zasyp, nimo toho rozširia kutnik a ponuvia dodžažaný most z 1960 let. Projekt vači 124 000 €, kotrež zapvači Sakska. Dalše 20 000 € převozme horniske předozače LMBV. Tvarske dživanuji se nad Spreviu, maja hač do 7. augusta trač, droha je dospone zaurena. Koperski cirk športuje jednotky Krusčice je svojim jubilejnym peča 40. lieče po založeniu včera Nebelčicach serbski Supercup dobil a titul úspešne zakytoval. V obierie přečivo cirku majú športovatovarstva Radvo a športuje jednotky Nebelčice Krusčenio dobychu. Ralbičanci Sokoljo so leca v obdželili nesu, dokiž by im čas po zazběhovém tréninku hač k turnieri ve Nebelčicach překrutky. A to bych u naše pojistče, kotrež namakače tež na našich stronach internetu a v našej app MDA Serbia.
1: Vedro.
2: A netko vůladáme trochu jace, svunca, mročele, dženca pak tež vůladáme. A poměrně kvůdno je s 20 stopněmi nekak, juce celé podobné vědro, trochu čoplišo s maximálně 20 stopněmi. A potom, když poladáme na sredu až tvůrt, potom bude tež skere miniaty se švílemi a tež relativně kvůdno.
3: Keď už tu še Dresdenach, popuču do miesta Nuc a to podvu aleje Stauffenberga. Tam so trochu vopkat, no haj, kopi, tam treba če nakušte pat nekotre menšine dlie. Tam dre, kež našim vopkatnym systémie stej nakvadne auta, zdjela vopak parkuja, tak so je jistna tam trochu vopmiesovana.
1: Serbský rozvoz.
3: Votladajo od toho, što sam bude menuova na Stauffenbergovej aleji, pak je šitko poradku našim koncu doječče se tu iš dere tam džiš dženca rano. Dobiče šo jedna hače to do duola za serbskim rozvosom, nađivo za serbskim rozvosom, abo sa naprosto ke pekari.

0: při rozmově. Pytnu, kak jara sobjanka z Čapanec za Židu a jich nabožinu hori. Vukadžišćo toho je, zo je vůboko výriva křesťanka, kotraž přeco dále pyta a so praša.
1: Jsem spoznala, zo je Jezus Žid. A tu jsem 2019, či první raz ze smačeru byla v Izraelu, na sledách Jezusa, v sedm kraj, v obladala. A jako jsem ročo šišla, si myslela, to je reálný kraj, ale se Židami sama na sebi nesem veľa do kontakta přišla. Potom je dále šlo, so je so 2021 přečeka v Opašova, až nohcu z nej na dôl do Izraela. A tam je so mi Jezus jako Žid zbližil. Naraz zrozumich, so tute písmiki inri, jac voznamenia hač si dotal myslach jako křesťanka a tak so podach na sliede židovského vůmožnika a započinach so zabirač z jeho svojbu, z svojkým bratrom Izraelom.
2: Što je Bianca Šťapanec názorniva vo židovské nábožine a kultúrie, o tom sme včera tojšto vusovali. Tole jo by jenož krutký vúriesk. A tiež přečel židov Hans Eberhard Kaulfürst je svuchariam mnoho rozkvat. Napríklad židovské svedženie. Čo to stejí netko a to samo v rozširenej formie, tiež na našej internetnej stronie, našej dámotnej app MNR Serbia a tiež v audiotece ARD Sounds.

0: nábožné slovo.
1: Mađenca, miłočanka Milena Švejdžic.
2: Drude, přeju si prosće mir. Nic, dokiž by šit korune špatne bylo. Ale dokiž so v šednym dniu husto té koruna časne odmiva. Rozmowy, poješće, terminy, mysle a mjestom lidma wokomik, u kotrimž můžeš opravdě raz chodka při sebi być. Mir za mne nereka, so šitko z mirom ste. Skryto reka, so netrebam nastajnošći fungovat. So môže skrutka předuchnúť, bez toho, so bych direktne zase do příchodného nadavka kvatať dobiava. A rune tajke vokomiky mi tuja. One dávaja mi kus kvotstavka a pomája mi živenie zase jasnýšo vidieť. Snano mir na koncu sýva tak nešpektakulárne nie, kaj šklínči. Ale je rune to, štož na zase sortíruje. V tajkých vokomikách potom bytnú, bo nie je niečo daleko preč. Ale nam všim blíže, hač v nemirnym všetným dňu spoznávame.
1: Nábožné svoje k dní mieše dženca na doku a zamovitosti farskie vikárie Milena Švejdžic z Miłočíc. Pieč menšinou do dževečich je a tohle je netko posledný titul dženstnišho rania. Mendy Dorin Dornikec spieva.

0: Turkus ein so der Western New, nicht aggressiv, ne, aber Tag, also zwischen die Beluge, mögo Wetter, ich hier allergische Reaktion, na, kannst du grünen. Der Gnäß, dass du ich hier wiesisch, der Ugli da in der Gwettemerete, ja, wem, als du in der Bottach, ja, Sackersahne, Schacke, Tschugi, Uge warst, als die Luge nicht grünen, wenn Probleme, das ist Strohwort, oh, gar nicht, Bottach, jetzt haben wir doch gar nichts zwischen. A ja nie jestem myslím, až to bude se letos a ještě stáž.
1: Wotkul přiža popša ten dubjove přijetnik, jo ten přece juža obil a jo se jano nento rozšerjau na masse, abo přiža ten popša vet níže hindi.
0: Ne, ten jo domácna družina a ten jo se už cest, če je rozšerjau, nic o botách. Ja nie som nient v staviznách histórii z Lížiu, lec perejšnem času, jo to už raz bolo, znáš už. Slušne živam v Brignicach pod Podnocej Bramborskej a tam máme ten problém už 20 let na nemeni. Ale vesobne te Brignice tam, te majú už taký kontinentálne klima, suche, meni dešča, tok vobjadla, to vobjadla, veľká rieka, vedžáže ten dešč, a dla tok, to podporujú také družiny. A zdajú sa to až to má cynič ze zmenu klímy.
1: A s tým až ve Vúžice, také ve Vúžice, jo, všetci menej vede, jo.
0: Byl gronio, úsoké temperatúry a po týždňu dvojko je sušina, také niečo. Tak je to teória.
1: Am te opýtajú tomu všetníko, s gádom zadaráš, přinesú to niečo?
0: No jo, také to sú už v Prignicách leto dvojko gotovali. Až ten jo kúšte leto zase prišiel, groni mi, no jo, ten úspech je obkranicovaný bol. Kritikári grone také až druhé insektové družiny lidujú potom, alebo umrujú a tak. Ja nie som, ak som už raz gronil, žiaden fachovec za to, ale ja znajom tie diskusie.
1: Nie dajú ľahké vytegóno, na to je ten problém.
0: Kaž my máme náš amt za obsvet, máme tam tvarnišťa pri Vobju, a tam sú tie duby, tam dajú šúži, staré duby a tak, a tie lidi ho napšaudu po tom šetnikom, kaž ten žerio, kúžde leto, tie vopina, pen mygu tie deke vetem reš, to je napšaudu možno. Tie lúže tam, kenž tam bydle v tých sach, ja mením, ten negatujú taký veľký stres, tie sú museli ísť tým labovaš. A kaž my máme tvarnišťa, kaž tvaríme tam nasypen napríklad, a tie bomby sú tak obsedlone, pen musíme tie te gnízda, te gusajnce všetko vecerejbaštáš. Až te živašiari v tých firmu, až te nemajú žiadne problémy. Also to pomáha na kúšte pad, ale zavíšte jano za obkranicovaný terén. Jo. Also ty nemôžeš to šúži zatamáš, to nemôžno.
1: Oni to nám až dubl nemajú popšom žiadnu šancu veci všichože, dejme ľubej druge bomby sajžaš.
0: Ach tak daleko, teke nebyšel. Gornice až ten pietnik přišiel ve Žvauach. To mi raz docakáš. My až nikotáre bomby budú umrieť, jo, to máme nint už s jasenami teke. Also to je jeden grip, mikroskopický grip, kenž pochoda až ja vieme z japanskej, a dla tok šúži nint ho v botách, a teke prídnicach, tam to teke som už vyžil, te jasene v tom reju. Also co penciniš, jo? Ta nážia jo by ja gronil, až te jasene, alebo te bomové družine, až te budú se dali uvíš, also až te budú se také s časom sčítaš, co vaci, jo? I mi jano cúze bomby, jano usajšaš, to je také kau.
2: To grani příroda štítare Jens Martin, ale to nie je šance, vieme, že jednotlivý ľuž také nieco přeživo tomu cíniš. Veci o tom slyšíš a net ve druhém žilu rozgrona Gregora Klima s Jensom Martinom.

sme s vami žinca šach grali, vejovali přešivo škodnikam ve botach, se zaberali s prašaním, kak by mogli se našu sarskoric z Džaržaž. Sonažiam, až jo se vám náš aktuálny magazín spätobal, ja som Anja Kochoj-Čvarcová, žecem vám ešte spätobne a úspešne tyžin.

0: Žižek Rádiu. Oľa váš, Žižek Sebastro. Cánskego programa.
1: Jo, šokné myšky v Ľubi Žižek Dialinin to dokradne slucháš. Naša myška, tá v našom čojinku, jo veľkým vácna. Znájoš o to? Myža jej nechten pomagáš?
2: Joras było, a to jo już dawno, dawno. Mała mysz jo dwójko spała. Słońce jo ju ubożiło. Myszka zewa, a se uprzestrzewa. A pyn groni. Och, co se mnie pisz? Wyna glida, a glida. Ali niži nejo žedno mloko. Ach, se vena misli, ja pejdu kukroje. Tama mloko, vena žo kukroje. Luba krova, mi co se piš, daj mi mloko. Krova přemyslujo. Gaš coš mloko miš, daj mi čavu. Miš gleda, a gleda, ali niži nejo žedna čava. Ach, se vena misli, ja pejdu kvuce, tama čavu. Vena žo kvuce. Luba vuka, mi co se piš? A krua mam loko. Ali vena co čavu miš? Luba vuka, daj mi čavu. Vuka přemyslujo. Gaš coš čavu miš, daj mi vedu. Miš gleda, a gleda, ali niži nejo žedna veda. Ach, se vena misli, ja pejdu krece, tama vedu. Vena žo krece. Luba reka, mi co se piš? A krova mam loko, ali vena co čavu miš? A vuka ma čavu, ali vena co vedu miš? Luba reka, daj mi vedu. Reka přemyslujo. Plač. Klatsch. Gaš coš vedu miš, zaspivaj nieco. Miš se jaseli a groni, to ja megu. A petom spiva.
3: Gaš te mjesec, a jako kvistitki, na ni pjuše pys pocu. Potom žučka sykne a krčičky na hlas velký mučne šú.
2: Nint má myška vedu. Mi žek, Luba reka. Myška njaso vedu na vuku. Vuka se vjaseli a groni. Mi žek za vedu. Nint moža me ja čava zasi rosč. Za vedu dostanjo štike čavu. Jasova njaso myška čavu kukroje. Luba krova, umaš čavu, daj mi pšosem mloko. Kroje čava svoži, a myška dostanjo mloko. Mi žek za mloko, Luba krova. A vena se napijo mloka. Nint jo myška spokojom.

0: Die Eichenprozessionsspinner, aber kotki EPS, sabierio, amte, schitario, obsveta, a turistikario. Der gusenses, die mi duiki mi kesmami, mogu ubujoaj, allergiske reakzie. A sat bome, decken ni su dobre, mi kollega Gregor Klim, jo pedau se schitarium, schira des bergo, tojo Jens Martin. Predne pschaschanje jo buo, kaka jo aktualna situatia ninto ve botach.
1: Also, ten jesu vici duce, ty gusajnce. S tym jo se ta situacija čošku zmirovala, ale ten dybkio až te kosmiki tych gusajnců, te westernju nikak agresivne, abo tak, also cušni vluže, mygu veto ishi allergiske reakcie na kože krydnuš. Te gnezda su ishi vížiš, te uglidaj inak vetemerete. Ja wiem, až dojne botach jo zakazane šake čugi uževaš, až te luže nekrydnu pen probleme. Ze strovotu o gonach votach nie som toho nic slyšel a ja nie si myslím, až to bude se letos a ještě stáš.
2: Vodkul přišel popša ten dubiový přijetnik, jo ten přece už byl a jo se jano nento rozšerjal na masy, abo přišel ten popša om vět níže jindí?
1: Ne, ten jo domácná družina a ten jo se už cestčej rozšerjal nic o botach. Ja nie som nint v staviznách historii z Ležio, lec perejšnem casu, jo to už raz bolo, znáš už. Slušne živam v Brignicach pod podnocej Bramborskej a tam máme ten problém už 20 let na nemeni. Ale vesobne te Brignice tam te majú už taký kontinentálne klima, suche meni dešča, tok vobjadla, to vobjadla, veľká rieka, veďaže ten dešč a dla tok to podporujú také družiny. A zdajú sa to, až to má cíniš ze zmenu klímy.
2: A s tým až ve Vúžice, také ve Vúžice, jo všetci menej vede, jo?
1: Byl gronio, úsoké temperatúry a po týždňu dvojko jo sušina, také nieco, také to teória.
2: A mňa opýtajú tomu všetníkoju s gádom zadaráš, přinesú to nieco?
1: No jo, také to sú už v Brignicach leto dvojko gotovali. Až ten jo kúžde leto zase přišel, groni mi, no jo, ten úspěch jo obkranicované bol. Kritikár je grone také, až druge insektové družiny lidujú potom, alebo umrujú a tak. Ja nie som, ať som už raz gronil, že jeden fachovc a to. Ale ja znajom tie diskusie.
2: Nie dajú ľaške vete grono na tož ten problém.
1: Kaž my máme náš amt za obsvět, máme tam dvanišťa při vobju, a tam sú tie dúby, tam dajú šúži, staré dúby a tak, a tie lidi ju napšaudú pod tým všetnikom. Kaž ten žerio, kúžde leto, tie vopina, pen mygu tie deke vetem rež, to je napšaudú možno. Tie lúže tam, kenž tam bydle v tých sách, ja mením, ten negatujú taký veľký stres. Tie sú museli s tým labovať. A kaž my máme tvarnišča, kaž tvaríme tam nasypen napríklad, a tie bomy sú tak obsedlone, pen musíme tie te gnezda, te gusajnce všechny vecerejbaš dáš. Až te živašiary v tých firmu, až ten nemajú žiadne problémy. Also to pomaga na kúždu pad, ale zavíšte jano za obkranicované terén. Jo. Also ty nemôžeš to šúži zatamáš, to nemôžno.
2: Koni to nám až dubl nemajú popšom žiadnu šancu veci v Chichože, dejme ľubé druge bomby sajžaš?
1: Ach tak daleko, také nebyš je onient. Goni se až ten přijednik přijde ve žvauach. To mi raz docakáš. Mějme až nikotáre bomby budu umřeš. Jo, to máme nynti už s jasenami teke. Also to je jeden grip, mikroskopický grip, kenž pochodá až ja víme z japanského. A dlatok šuži nynti v botách a teke Brignicach, tam to teke som už vížil. Te jaseny v tom reju. Also co penciniš, jo? Ta nážia jo by ja gronil, až te jasene, abo te bomové družine, až te budú se dali uvíš, also až te budú se teke s casom sčítaš, co vaci, jo? Mimi jano cúze bomby, jano usajžaš, to je teke kau.
0: To groni příroda ščítar Jens Martin, ale to nie je šance, vieme, že jednotlivý ľuž teke nieco přeživo tomu cíniš. Veci o tom slyšíš a net ve drugém žilu rozgrona Gregora Klima s Jensom Martinom.

0: Ja, dubiowe pšednik, ja, naša tema. Gregor Klim, pejeta dale s Jensom Martinom.
1: Musíme tomu spektaklu pičku pšiglidovaš, ako no. Luže.
2: Ja, čavie. A nic net paniku krydnu, že tak. Všetci net ten gád zeš, a tu kanunu s gádom vozeš, a tak večelaš. To nemůže to vetekrono byš, za mým zdaším.
1: Co mogu já jako vesobina, jako svojská vesobina getovaš? Já jsem citav, až tady užitné zvěřita, například Netopr, abo Jaskulický, kdyby já dal jim věci místno, abo gnězdo, abo za nich něco cenil, by to znaš něco přineslo?
2: To přineslo přece něco. Lid přeživo tomu předníkoju, abo druhým škodníkám, to přineslo přece něco. A zgaž ta krajina má už struktury, tak krycky, veľa bomu, alebo gáte, alebo úky, kenž nesú pšavidvoľné vececone. Jo, až tie zvieratá majú srôv, tie težky napríklad, alebo také živé vosy, také kenž ľagnuté jaja do tých kúsajncov. Tie sú také veľmi vážne. To groni, všetko, což dávam, alebo což cením za prírodu, a co za ty težky, až ty umýváš, až namakajú futor a tak dále, je užitné. Vesobne ty kúsajnce, ty mýgu, až ja viem, ja no ty kúkavy žráš, ty kosmikudla. Ale zavíši, až ty si zapupovali a pen sú to miatelíce, ty orio žerone, v tých netopyrako, v tých težku a tak dále. Ale ty kúsajnce sami, to šafujú ja no ta kúkava, ale také ta kukava nemôže po miliónoch v tých kúsencov zažraš v maju, júniu. To nešafujú. To groni, to pomáka na kúšť pad, tým zvieratám srove pobytováš a štruktúry v krajine, ale to nemôžno nient, až ta kúsenca alebo ten pšednik je utamané alebo nepšižovici.
1: Ale by pomagalo tomu.
2: Jo, na kúšť pad. Lepie, ak s garom prešivo niečomu bojováš.
0: Ja, nieco cyniš za naturu, za přírodu, indirektne také pomaga prešivo dubiovému škodnikoju, to groni přírodoščítar z Barko Jens Martin Grigor Klimio sa s ním rozganiaľ.

0: RBB Srpski program Povijesti.
1: Tajšne reakcije máme na usud dla serskego serlenskego Ruma. Ve Pícni obšikajte ju so južo na veliký sviežen a grotk přivabijo nových miestčanárjov z bydlinského akciu te a dajšne téme nento ve povisčach. Ojo Gregor Klim. Zastupniki serskego sejma kritizirujú nošo rozsud k serskému sedlenskému rumoju ve Bramborskej. Na svojom digitálnom presieženiu osobitu sú sa ujadnali ku tej témie, až nento nastava krajina pouna žero stoj kradu přešivne k popšavom pozitívnemu uvišu ve kraju kroni pejeda Rajna Tašk. Ven pešikujo sa s tým na blízky start serskego ceptárstva na Bramborskej technickej univerzite ve Zvim Komorovie. Zastupniki ve serskego sejma sú gledali na příhodné projekty. Ve septembrie budu přivítaš zastupníka partaje Dano a Frizo ve zvězkovém sejmě ve Görnej Vůžice. V oktobre smakajú se s tovarišnosťou za obkrozone ľudnosti ve městče Göttingen. Miesto Pícňo obšikajú se na svoje 7-žasete rybakársky svežin. Jadna 800 sobostatkujúcich vecakujú na svežinském šešegu. Celé miestno búžo svežiš s muziku a veľkým markom ved přídúceho pietka až do nižele. Vec režištu programa stoje rybakárske tradície, ako to štapanie rybarjo. Za to ubežovanie na haldarjových gátach mogu sa mústva nadali přizjaviš, tože obši pícenském amše. Tačne novo či okolo rybakárskeho svieženia svojšieho planás ve biegu týženia. V Dubravie, miestčenském žilu ved Grodka, sú se zmakali koniec týženia přijašele Old Timerov tam na gruntách tovaristva MC Grodk. Přece veci se interesujú za staré motorske. To je také leto sa bolo vyžeš na pežilu DDR Marko ako Pity, Berlin, Troll a na Lidzbě Simsonu. Smakanie je so vedmivo v rámiku 725. letnika jubilea miesta Grodk. A my vestujeme ešte ve Grodku. Vielický zájm je za bydlinskú akciu v tom mieste. Ako cení miesto znáte, je sa už 200 ľudí pracovalo vo miesto, 4 ľudí je jadna džiri nento upytala, veni majú šancu jadn týždeň v mieste na probu bydliš s akciou co miesto dojšpíš až veci ľudí přišikňo. Vesemne z Balinia sú přišli na pšašania. Akcia búžo v casu ved 10. augusta až do 7. septembra. Podobné iniciatívy dajú v Kubine a Skorilcu. Jadro. S dešťovatým koncom týždňa je sa zase kradu ochvožilo. Žince jano maximálne 18 gradov a je sa južo pepa dalo ugleda za tým a žince môžu ešte veci přiš vec verchia. Dešťový radar pokážo šamnom rokave vesibne za žince viaco okolo 6 Čech. Víče zase čoho rednej z veci svinca při 22 gradach a sucho, ale je také pšavé vietro zakúpanie nebužo svojdu 22 gradach Rado a zase mecne věč ve druhé povědce týženě audio ještě zimný.

0: Žinčešnu mjaze narodnemu dniu šachas me pejedali s krajarjom, kotoryž se zabera s prašanim, mežo se Hršebus etablirovaš ako šachova metropola. To je Grego Vičorek, kotoryž ľubujo se na taký pád s drugimi ubežovaš, vin gleda pozitívne do přichoda dokulaš.
1: To šachové živinje Hršebusu kvišo dali. September je Buďo dáš na prednem koncu týždňa jedno veľké šachové čojenie, to je tá štvrtá šachová míľa, jeden turnír v malstnom šachu za každého, za amatéry a vesebný turnír za žiši a možinu. A už aj toho paralelne k tomu tá veľká šachová organizácia Emanuel Lasker Gesellschaft bude organizírovať v našom mieste jedno nímské mejstarstvo tak pomenionych mint povolaniu. Mint to je skrotcenie ved matematikárie, informatikárie, naturské vedomnostníky a technikárie. Na tom mejstarstve mežo se kúždy obžiliš, ako na tých peľach jo úcone, alebo jo přistajone. A to je už něco vesebného. Ta Emanuel Lasker Gesellschaft, to je jedna velká organizácia, ak je pomíněna za tým jedným samým nímským světovým mejstariom. Emanuel Lasker je byl aktivný na zahopinku 20. hundertleta. Už i 20 let je ven byl ten čas ten světový mejstar ve šachu. A s tým, co sa hoši bustike, profilírovať ako šachová metropola.
0: Ja mňa za drugim na veľký šachový turnier za kúždego, za amatéro ve septembrie se Gregovičorek tuchlu přigetujo. Svoje mece mieríš na přijašelských mečach, toga teke žíši a modostne ľubujú. Šachové tovaristvo ESV, co možinské živo nento intenzivírováš, dopredka speráš.
1: Tomu z tej ordovalej založenej dve novej mústvie, ako obstojí tej písamem Jano z Možiny a Žiši. A te Žiši a Možina deje mieš jo, viecej praxe a veni budú niento v tej nejnižšej bramborskej líze, to je regionálna klasa, zachopíš a tam musí svoje znašia dopokázať a obstaš. Už aj toho, co naše tovaristvo naviezaš kontakty s tými šachovými tovaristvami na Pelském boce, predovšem Gubinie a Žemriu, to sú také úžeské strony a hlavný cíl je rovno až Žiši a Možina megu sa obžiliš na takých přijašelských mečach, že už megu svoje mece mieriš.
0: Predne mústvo tovaristva ESV, ako jo gravo v bramborskej líze, jo zegravo. Redne doživine to neo, mústvo jo etážu níže padnulo.
1: To groni, my sme mieli v tej tabeli Landeslíze to sledné miesto a s tým padňome zase sledk do Landesklasse. To sa nám veľkým nespodoba a náš cíl za přijdúcu sezónu je zase do tej Landesligy gry stupíš. A k tomu sme krydnuli jednoho nového grajaria, ak jo přišel k nám z toho druhého šachového kluba mieste, z toho tovaristva seniorov a ven súša k tým nejmecnejším grajariam o Hršebusu a také Úžice. A s tým sa nažijeme, až v přijdúcej sezóne bžeme zase najlepšie v tej Landesklasse a bžeme zase stúpiš gary do Landesligy. To je náš cíl. Ja sám som miel jano 2,5 punkta v 20 grášov a to nie je dobrý rezultát. A my musíme také tú disciplínu pičku polepšiť. My sme v tej slednej sezóne dve gráši přešivo barščanským a ľubňujským grajariam zapšalým jano dľatok zigrali až te nejlepšie grajarie rovno tu niželiu nesú megli gráš, kuždy má burstaky abo urľob a nemožo sa kuždy raz obžiliš, ale na takých vesebne vážnych grášach, gaž chceme v tej Landeslíze obstaš, musimy mogi raz tu priorytu sajžiš na to grašie.
0: Ja, myžeme jano palce tvocíš, až šikno dojšpiju, což sú sebe predk zeli. Na kúšto pát, co Grigor Večorek ušči kvišči dáš, že by mogli se zajímce ako šach ľubujú. Přizjavíš, že mogu ove miešče šach graš.
1: Kúždu v autoru dajo sriš, miesta, v riednej atmosférie, tyke vence, gaš riedne viedro, to zmakanie šach fyr jedaman, to groní šach za kúždego. Tam se zmakajú ľužie, ako nic razga negrajú v šachových kľubách, že to groní zahopinkárie a pičku lepšie, ako megu v riednej atmosférie vedze grdvíju až do píších šachgráš. A ktož má interesu, abo by kšieju sám nauknúš, abo svojim žišam tú možnosť dáš, šach nauknúš, tam môžeš veľkým ľažko přiš do rozgrona s druhými a šach gráš. A to je v tom negajšnom záľu, to je disko štát Kotbus, žin sa je to tá nová cerkvia s tým mini mittendrin a tam to megu ja vedúčovi přirúceš.
0: Šach je obľúbované graše ve viele krajach a môže ľuži zviezda, že dla toho, co Grigor Večorek s giardosťou také na to opokazáš, což sú se za žiši umyslili.
1: Mňa s tými žišimi dajú viele ich z Ukrajiny a naše tovaristvo, co im pomec se integrirovaš a na tých blítkach při tréningu ľaže také malké slunicky, ako je náš trenár sám napíral ukrajinsko-nímske fachové slova, ako při šachu potrebaš, no, tak ako opor, abo jo vetverenie, abo kencná fáza, abo, ja neviem, biše en passant, to je celá kopická takých vesebných slov a jo, to se mi vesebne spodoba, až tyke veni žilajú z ukrajinskýho riecu, aby tým žišiam ten přístup a tú integráciu v našom tovaristve pičku obľaščili.
0: Jo, myže se Hešebus etablirováš ako šachová metropola, s tým šašaním sme se zabierali na žincajšnem mjazenárodnom dňu šacha a pejedali s grajariom Grigorom Večorekom.

0: Zadkula.
1: Na što da heva?
2: Hač tu namjestnje abo doma před radijom, ja vítam vas všich najvutrobnišo k dženstišemu vusovanju Zadkule. My sme so dženca zaso z našim svuchomobilom na puč po Užicu podali a sme si to radvoria dojeli. Tu při športnišču vubiđuja so dženca zaso mústva na rajnišču maj a zahaja s dženstišim vubiđovanjom druhú pojcu bičtúru. 5 stáciev hižo za nami leží, 4 stácie a finále smieža so hižšie vúrač, bičtúra sa po takým hižo zaso pomal kuke kunci kila. Što si po takim hišče do radvora do junije, to nech spišnje nakvata. A vy vieste, nic na najlubší kvobuk zabič. So by so večer pak pravie poradžiu, nesme nimo dobrije nalady, tež dobra hučba falovač. Tuž mila přerač nam raz, što se dženca za nas přijatovala.
3: Vítejte, dženca večer jsem za vás písanú hučbnú mix vúpytala. Neslyšíte jenuž jenžesku a serbsku hučbu, ale tež portugizisku se znatým titulom Balada zpívaria Gustavova Lima. Dále zaspívá skupina Holásky Modrý Vyšce. Prvnú hodinu zakončí Santi Gold The Desperate You. Nitko pak Can't Stop ze skupinu Red Hot Chili Peppers.
0: Zadkula.
4: Šodanne.
5: Ja, vos tu dve.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Ve smrđen sa za hostom radvoriju, či šutuju sa šesta stacija bičture zatkule. Vjetro je na haju hoj trošku zimniša, ha trošku smokriša, ha čo zajši štiženjach, ale pšivšem ste rajnišči tu ve radvoriju poni. Ha zobe naš turnir po plani odbežao, mame kaj škujši tižen tež, tu zaso dve uvoniju zamoviteju. To ste dženca Marta a Franz, a vonaj přehođetaj naše vusovanje z live doladami, šako mataj vonaj najlepši přelad vo turniru. A pšivni ste tu netko Marta, Marta praj razkejko mústvo da dženca raje, a byše naša stácia dženca spišne vukniovana.
2: Hej, přízevinách jsme ještě 20 musel měli, nečko pak jsou to ještě jenž dělatná, když je to zase raz jen malký malý stanu, ale to je tež porádku, přesto je tům plán kytro, co převáčo a jara češko ještě myč tuten přelat, ale to je všetko, hej, hej.
1: Tak, jaký hupa dat ein reiner Plan, dass du brat, dass du schon gesauert schaue, jo. Also, nicht immer mit wir reinigst, die saß so, gäsch grüße dich in, aber gatt du hupa da.
2: Heim immer mit wir reinigst, jene reinigst schon, je wibisku, a damne reinigst schon, je na trauje. Hei, Plan je so truschku zwert schaub, dass du so smippon zille, noch jene musst, wo so planer dübeli schmonitsch, alle, hei.
1: Hak, ak, du jest dženca, čo rú?
2: To rú sú dženca jenom šišmenčino, dokáž dobi mo gus, kdež dnešší zaplánovať, přesto, da sú dnešť rúde raz junu krutke přestavky zaplánované, dohodla dženca trošku krutšo a ište jenom šišmenčino.
1: Hak, eka, to náladu, to sú rúne rekva, za gus, haj z dnešťko mače jo vojovaniu, budu rekva, za gus, to náladu, húvenšu čini, aber ga budu to začúva.
2: Ja, bo prawa w tym czasie jako bytny dyszyk, by tak nala da troszku bince, ale nitko maja poprom, wszyscy dale weselo, a z weselom te dale raja, ha, hej.
1: Hej, prima, Marta, mój sto w bio tunera, jeszcze nieka tu razy słyszy moj. Na rajniszczu, surunie rali, mustwa, syczomu czała, bala lesna sonina, dziwa myszynca, a też nukec klan.

0: Hi, Jensa Smurfe, Radvorio na šestem volejbulovem turnirje. Tu čas nesmo hišče v skupinske faze turnira, a kak tu ta beži, doprašam so nečko raz našu Martu. Vona je Jensa romadže z našim Francom turnirova navodnica, vupečovanja, a ma najlepši přelatvorje. Marta, praj raz, cel poštkone, kegi daje mje za stav bežišo.
1: Hej, my jsme jenom ze skupinské fáze hotovo, jenom šiše voko dvěry, máme jenom šiše a v prvních dvěch skupinách jsme z té vysty štů přijde dále. V tamných dvěch skupinách je ještě pravno raz celé otevřené, tohle tam ještě doma čípne být a na té poslední dvěry čakáč.
0: Ha, bude pravda, že je tři samci favoríček, ale skvěšte to ten, co zase sebou prytku, abo ka bude tu situaci, tu hej. Posledžova, tu stout iru.
1: Hej, vizor, also serbska raketa v skupine des no des celo porane pritku leži, pšindu, neskiršo des viste dale, to jens dich favorito, ale v skupine A, da war trajem raz jene noe männer, hasta la vista monerika, nesem ischi tak ich, du die sestaue vija, nöm hatche celo noe de männer zminene, aber hatche sestaue noa, Hej, her var ikke så nikotre, gæsne har pskvart pshetjo. Jeg des cille prytko bodler, alle vonne su hige ras, du des ester ved des rally, alle bot hina ische mænd om du, der måske en præg su nikotre favorit, så har så sasso bodler så bu.
0: Ha, ha, ga, nikotre, der gætte vædre så bereit, det er prædde minjo, altså, så du vil i pshetron stund gode la vædre, jeg så der kunne spore, jo, at det vædre kunne slippe, så hold var jo.
1: Heina Sabotschatko bewiso nidom ras deschik, alle nitke ist es doch Borgioa, nähe zwunzo nähe jische Vidic, alle deschan deschik, doi na dubra Bosch. Heina, die haben so so stark wostane, drude so rasionu kus kapatsch Sabotschina, alle nähe nicho zli.
0: Das ist so gut, also nun. Hi, guys, es war runde so reckli, dauin muss so gott schrick ab Pschetschio, tut der runde Reihe, alle bei Pschichern im Spiebe, sind wir so mal jünnest im Muss zwam, Rosmowitsch, Akuskerz, wo die im Sonnit.

0: spodziune miena.
1: Za spodziune mnóstwa.
2: Hej, miesto mižo z tradiciu na Bičurie je jedna rubrika, vy už však znajete. Hej, spodziune miena za spodziune mnóstwa a přimni si tu nieke Christian Langer. Hún raje, vy mústu, prajemo samka o rikaže.
3: Mô, rikamo, přečivo.
2: Ha, kajo, tu mu dojšo, prajemo, teda tene meno Jošinže, respektíve tene tune rynkoce je z 2 a 4 razy za sobou.
3: A my jsme byli v Kočině, tam jsme svědčen byl, byl tam jen volejbový turnýr, tam jen na můstu říkal na Nymse, gegen. A genau, přesto jsme byli Bonjets hatte Männer šišli do Kyš. Hej, to je něco, šiš nedal jít akusto, a přesto jsme si to vyputali, hej.
2: A ja možná kúšu pať reciu naša Marta na Španc, desi kúšu raz jazyk vám aj dož vaše mústvo raje. Hab on to tiež všetci to neho přečivo, hale přečivo, raje přečivo. Also peč razu přečivo, to šeho nám jo džuo na, ganz schön, na džuoali. Hej, ha, dere gada za vás beží nečko, čunio.
3: Hej, za nasike jara dere poprom beží, musíme niko skupiny šo dobudi, še 4 rynna, ja si musím, a nike mám už jednu hru. Hej, ale jara dere beží, hej.
2: Na dámu, že ja vám zaujšte hižo raz gratulovať, to šo si zaujšte ty mysne, už toč finálu hižo budobili, a ja přijú vám dále veľú spisa. Vašim svojom mústve, a ja sa nadžiam zašte mojou poraze, zašte mojou poraze, přečivo nekomu rád.
3: Zavrčujem, ďakujem.

Přišenu tydžen podamy so na 7. staciu Beach-Touru do Kruščic, a potom so smysl v zajších tydženiach tematisce hižo do 90 let podali, do so frinkolaco sveta, abo tež do paradisa tanktopu, smim nitko sviatočne moto přišenu tydženia připovědžič. Bubon prošu. Vopačny outfit je motto za přišenu tydžen. Miesto na Beach-Touru môžete so outfit technisce potekim na celé druhé zariadovanie podać. Hač na skadžovanku v elegantnem šače, na kšižovský procesion v sukni a cylindru, abo tež v kostýmie na postnici do kulova, kreativiče nie sú žiadne ranice stajené. A štož pozad k našej motovej challenge ešte neznaje, v bývku ižo turnéra činíme vulký skupinský foto so všemi k témie s rastčenými ľudími. A na koncu Beach-Touru, na finálu v Miočicach, pozivíme, na ktorom v obrazu by najviac prerastčených ľudí. Tuta stácia sme potom kliču prvňu stáciu Beach-Touru 2027 vôdovať. Má potekým garantiu, že je kliču podľa. Tu už ja som hižo čipná, na ktoré zariadovanie so v príšodnú pondelu v Kruščicách podače. A keko prerastčených vopetrovariu foto potom zapopadne. Hač za štát Beach-Touru 2027 dosa?

0: zad kula.
1: Neuse Zeuse. Pojdu ponjedu.
2: V Budyšině je tu chvílu klub Mono na kamětný hase zauřený. Přičina jsou panověnské dživa. Kež zamoviči na Facebooku informuje, cedže hač do novembra se přetvarom hotový byč. Potom zladuje na 10-letné vobstače diskutéky, v kotrež jsou specializovaní na elektronickou hudbu. Krumnosti hodí se potom od názemy tež zase za privátne zariadovanie knihovač. V Horní Vúžici je so ličba vúčomníkov a vúčomnícov na ladanských šulách kytro zvyšiva. Kajž vúkadža z přelada Sakského krajného zariada za statistiku, by ich loni v budyskim okresu nimale dvojce deko kajž 2021. Zatým odvyšuje so tež v Horní Vúžici Sakský trend, zo se přeco viace ľudí ladanské pohovanie pýta. Tež v Zorijskim okresu je so ličba zvyšiva, tam pak je nož snadne. V Budyšině se okolo doma při žitných výkách věstotné doladovanie s kamerami v příchodných týženiach přiměří. Přičina jsou předpisy Sakské krajně zamovitie za datový škýt. To zdělí na naprašovanie serbského rozvosa jednačelka budyské bylňotvarské dôžnosti BVB, kotrýž dom slúša. Věstotný koncept, kde by se v osobě na senzibilných místnách kež při parkovaníšču za člověku se sprašeniami změnič. Loni v Liču jsou kamery při domě instalovali, dokud v Škopjach jsou tam neskutky, kež namocné rozestajenia a předávanie drogu. Od toho časa je se tam po informáciách BVB ličba neskutkov znižila. Koparský cilk športové jednotky Krusčice je ve svojom jubilejnom 45. leče po založeniu včera v Nibečicach serbský Supercup dobil a titul úspěšně zakytoval. V obyry přečilo cilkomaj športové dôrstva Radvo a športové jednotky Nibečice Krusčenio dobychu. Rajvičanci Sokolio se lice obdělili nesu, dokež by jim čas po zazběhovém tréninku hačky tuníry v Nibečicach překrutky.
0: Zadkula
1: Zeus. Každou pondělí.

0: Prijedos mi hižo z ekspertomaj vo kopaskih svetujih mištastvah rečeli, vezo pak nas hišče dalši menjenja zajmuja. Naša mila bi popuču.
1: Ja bu prajo napjate, na koncu pon tiku z vostu, do kuš Nimska bi še bon, do kuš škoda, ha droje, jara droje tikete.
2: Překvapjace, kupajnca, XXL turnier.
3: Zrovna naš tipvana a telefonat.
4: Da bih upisane vodmul na prašenje, kak bychu modost ni svitul mištostva 2026 z cijomi svojami vopisovali. Zajednich bychu to vulkotne vokomiki na rajnišču, za tamnych překvapjenki z boka favoritu. To la tuta WM by dohorunie historiska, dokilše FIFA polo vopdzielniku vod 2026 na 48 mustvu povečiła. To ryka přecojace timu, přecojace ro, přecojace milion. Dola je větše, když přeco lipje?
5: To šun dere nankam, dokud ty jac můstva, tak je kotrž, vielleicht nesu tak cíle dere, kaž například kapferde, možná ty su burač, a kaž jo jen vidžel, su te dola jara dobre votrzli, a šece jac ty tak překvapená, ale nakoncu by jen dola prajec, so, když jen to nike ščent jac povědčí, kaž jo to ty plánované, je to pon kus češko, dokud te rajore pon ty jac rýmaja, to pon nejo ty tak stroho se, a můstu, also tom profišport.
4: V sociálnych sečách so tema to runja kytro diskutuje. Mnoze vitaja reformy FIFA a wiesela so, zo so krajam, kiš nesušerke znatym kupajncovým narodam, toho runja možnosť skiča, zo so na najväčším jevišču sveta prezentuja. Na tamnym boku kritikario FIFA vumietuja, zo su turnier jenisch fengkudla povečili. Džepak je ranica mies mjezenarodnym vujičom a vikovaniom.
6: To vopravče bole jeno so je môže vjacbine začin, zo so tum profit povečí, lato je to takene myšane mine.
4: Na koncu pak njeliča za fenu ličby abo sponzorojo ale highlighty a vokomiki přesvapjena. Kiš vučinja tajke svitove mištostva. Kajke su serbskim vodostnym vosebje ve vojciacu vostali.
7: Highlight byše zo argentinska husto dvajnoj ročo ležo a sušče dovoli. To by zame také mauki highlight. Mejo dživavo zo su Nimska tak zaje onzečili.
3: To som ti jara ljubivo smo te Lipsku jenvej raze tak prajne tam tým ščevali. A to som ti také pozitivne pomatku zjažavam. Škoda sa nakazujem, jen jamo širu, pro šimru, ram, ščovač, přesto sú aj žiľa neumajenské čase, logisti vizom.
4: A tak skonči šu so svetové mištostva v Kopajnce čera večer v Jersey štadionie. Vy sveto znáte mišče New York. Po 120 menšinách to reka po podlešeniu vodvizda so finálna rá a španíska doby z 1-0 nad argentínske. Potom zo sú španíčenio viačke dobyli na európskych mištostvách 2024, kronuje so mústvo španíčenie. Paniske nitko tešišče z titulom svetového mistra. Take it back.

0: My sme dnes na 6. stáci zatkula beach touru a to vy rádvoriu a všimni ste tu netko zase turnieru a návodnica Marta. Marta přerač nám tohle raz, kak je da netko tu mieze stav.
1: Hej, vúra je so tu pofinále, ne? Štvrťfinále sme rune vúrali a to sú nekotre dobré mústva, tiež širali, že šiel me kus překvapio, kaž napríklad serbská raketa, jo, lica nie, hačo pofinále šafa. Ale v pofinálu za to steja Hasta la Vista, přečivo Umpa Lumpačky, vonu rune raja. A tam na pofinál je Jiva Mišenca, přečivo Bitter Kluč.
0: A ja rune vidžu, přečivo na ženie. Do pofinála začanú, to je škoda. Ale ty šo tam vidžu Hasta la Vista, Umpa Lumpačky, Jiva Mišenca, Bitter Kluč. Tam je poprom jenež meno Jiva Mišenca, také zasešvíš. Pofinálu, štrofinálu znajú. Do dženca raz je mohinaša konstelácia v pofinálu a čevak, abo ka bude to posúdžovo.
1: Ja bo prajva, zo te mena sú hinak, ale štož tu na rajnišu vidu, vidie nekotre hižo znate konstelácie, kaž napríklad tam na jednom polu vidu konstelácie z Emu Šustrec, Samuel Paškec a Jan Zarenkom. A ja tam na tamnym polu też Niklas Schneider z Jan Schotu a Mato Giswo kom ten też kusk znaje.
0: A ja, also znate konstelacje noa mena, to wczoraz hoje na wotmina, ha buda to prawa, machst du takie lada na dybki, na waszne racza, jeno, potajno favorita, jeste ty musisz halt debuchu dżensamoli tun rusa siebe rosudzić.
1: Hej, ja bo prajwa, nie mam żadnego favorita, ale stoisz tu tak lewidu, jak su so też w skupinskiej fazy przesadzili, buchjunu na Jiu Mischeńcu prajwa, ale ja prajem tu je szitko otorene, tu so może jeszcze szitko stać.
0: Hej, dwie mężczyce so tu jeszcze po finale wuraja, a potom poradza so nasze mustwa hizo do finala. My so potom jeszcze raz słyszymy Marta, a nitko pak najpierw raz przyszedny spił.

0: Wir sind jetzt an der 6. Stadt, Zatkula Beach-Tour, a dove Radvorju. A jasti u Turunje puta do Rajnišave Pisku, tu reist um jenuiz Turunje Finale. A pschimniste i Filip Budo. Filipa, desu mi netko da kretzimo fachua pomoc za tun Finale.
1: Hi, witajte. Tu jetzt un Finale, wieso jara wuchunane jara napjatara, runje je prina sadzba, raja so vici dobečarskich sadzba, hat do jedna ždybko, runje stej 6 styri za dživju mišencu, ale wieso tež ich přečunice, prajmi ište momento hež beta, hasta la vista, su tež dola jene silne mustvo. Aktualnie so dživja mišenca trošku wotsadzi, wodi maja jara silne nadbehi, ale hasta la vista, můžes ty štun, abo tam ne dybk dobič. Božitkone ryby prajč, jara silne nadbehy, vobejoch mústvo a tež rune v poufinálu je vidieť bylo, voni vo kujže dybk vojuja a tu so pravý volejbúl raje.
0: Hej, na kujže bát, kompliment, pravý volejbúl. A Filipa, ja nemá cítu v konecach podľa bo hal dušme šo nemeli, jo te mústvo hasta la vista v podobnej konstelácii hale po druhým menom tam znamo tun turnier za sebe rozsúžiť, to sa nieke nesť celoviste, na kujže bát viem, so te mústvo voko Jan Šotu je v konecach išo dlho a nečko kešte praješ. Je to rájar v rúna na úr, rúne za sen dupk za mústvo živa myšenca. Nečko ste v osom kešiš za živu myšencu.
1: Hej, also so ja hasta la vista, so v konecach přesadžič môho, to my vieso tiež nitko v úlce nedživa, my máme tam nikotre znáte mezvača, mezdrujím tiež tak rec ex zambučenio, kotre sú vieso mezdrujím v Miločicach na filálu, vieso znáte mieno, a hej, ja som tiež jara čipne, kak to tu vynže, ľadáme nedom ešte raz, dnes sa potom do druhej sáčby podáme, dokež tu v prvnej sáčbe ešte žiaden favorit spoznačuje.
0: Hi, hat das Hartspar Jahre Wuhuna, du Rika Nitkosti, Wossom, Kuossom, das Schipunjekus, du nicht so bei denen, das Stübki Dutzkitte. Miss Wishimus, ab und um Sasso, Kid Ruiz Hartspar.